eri tu, spaverosu šaredin. Bėgli v noc, rozmovy, šmech i pěšni, a ona šlične tak.